každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.